0: Kou.
1: Ostipek. Čupazecka.
2: Ale.
1: Kerpce. Herbata s prondem.
3: Nímám henči.
1: Přísmak bacuský.
2: Všechno lečí.
1: Korolíčky. Flasecka mléka.
2: Ale.
1: Kapelus. Najvodnějce ověcka. Bojštiny. Fartusek sukarka. Nespodzionka po dewetku.